0: Hirošima 6. augusta. Medzinárodná verejnosť si pripomína 6. augusta SVESov Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní alebo deň Hirošimy. V tento deň v roku 1945 zhodilo americké letectvo na toto japonské mesto atomovú bombu a svet spoznal pred 81 rokmi ničivú silu jadrových zbraní. O 3 dni neskôr, 9. augusta 1945, americké letectvo zhodilo atomovú bombu aj na mesto Nagasaki. Tento dátum si svet pripomína ako deň Nagasaki.
1: Die internationale Gemeinschaft begeht am 6. August den Welttag gegen Atomwaffen, auch Hiroshima-Tag genannt. An diesem Tag im Jahr 1945 warf die US-Luftwaffe eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima ab und die Welt erfuhr vor 81 Jahren die zerstörerische Kraft von Atomwaffen. Drei Tage später, am 9. August 1945, warf die US-Luftwaffe auch eine Atombombe auf die Stadt Nagasaki ab. Die Welt gedenkt dieses Datums als Nagasaki-Tag.

0: je neuvieríš, som dneska zažil. Bol som v spievankove a priniesol som ti odtiaľ darček.
1: Ďakujem.
0: Otoč páčkou a splní sa ti všetko, čo si praješ.